0: na plné gule.
1: Na plné gule.
0: Rádio Rock.
2: Ja vení do Lujan do Monsieur Vanesto! Tak mi to teda nandej, nandej!

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Rádio Rock.